0: Nejvíc 90.
1: Nejvíc 90. v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Nonstop. Nonstop.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: XXL výprodej v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

Radio 90. 90 non-stop.

0: Vítejte zpátky na Hit Radio 90. Já se jmenuji Vládě Řepka, tohle je DJ Saš 653. Podíváme se, jak bude, také se podíváme, jak to jede. A budeme hrát nejvíc 90. v českém éteru. Tak nejdříve na dálnice, tam je silný provoz, ale kolony se zatím netvoří. Výjimkou je možná jen D2 ve směru na Bratislavu a D1 exit 10 až exit 12, kolektor směr Říčany. Pozor, tam se tvoří kolona vozidel a hrozí tam zdržení. A víc ví Kuba.
1: Na trase z Bruntálu směrem na Krnov na výjezdu z Nových Heřminov havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden pruh, zdržení je nárazové. Na dálnici D5 na 70. kilometru ve směru na Prahu stojí na krajnici porouchané nákladní auto, dejte tam pozor. A na dálnici D6 na 34. kilometru směrem od Karlových Varů na Prahu taky dejte pozor na porouchané vozidlo.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
6: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
8: Kdo šetří, má za 3.
9: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
8: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
9: Zítra ušetříme.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: XXL výprodej v online shop CZ.
11: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Nemůžete přece zastavit dopravu.
16: Že nemůžu? Tak se dívejte.
15: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
17: For camping. Venku je nám krásně.
18: Tady chci bydlet.
17: Venku?
18: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
17: A kde bude ložnice?
18: Na louce pod hvězdami.
17: To je ale velká ložnice.
18: Největší na světě.
17: No jo. A co koupelna?
18: No, v potoce.
17: A sousedi?
18: Už se hlásí.
17: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
18: Jo, tady nám je krásně.
17: For camping. Venku je nám krásně.
19: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
20: Senkor.
21: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.
0: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
20: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant.cz.
22: Hit Radio 90.
23: Přemýšlím, za který konec to chytit, ale ono je to vlastně jednoduché. Zataženo a občas pršet bude dneska v celém Česku. Takže skládací deštníky a pláštěnky se budou hodit a nebo jestli vám nevadí, že teda trochu zmoknete. Nejnižší teploty ale 11 až 7 stupňů. Na horách tam snad bude sněžit. To byla samozřejmě nadsázka, ale zima na horách bude pořádná, bude tam nejvíc 6 stupňů.
22: Hrajeme vám 90ky non-stop.
23: Minutu před 7 jsme Hit Radio 90, dobré ráno, já se jmenuji Vláďa Řepka. Nevím, jak to máte vy, ale když slyším, jaký bude a je počasí, tak bych nejraději někam vypadnul. No, pokud to bude autem, kde nás můžete naladit v dabu, tak budu mít tipy, co nejíst a nepít, abyste zastavovali co nejméně. Za chvilku, teď Roxette, Joyride.
22: Hit Radio

0: W Without Without You a Hit Radio 90 v 7.11. Krásné a dobré ráno. A dva recepty. Jeden jste právě slyšeli, to vezmete YouTube do Itálie, tam je proženete beatama a máte hit na diskotéky z roku 1992. A ten druhý recept. Na co nejméně zastávek, když jedete někam autem? Třeba zrovna do té Itálie. Co nejeste? Nedávejte si melouna, okurku, nepijte ovocné šťávy a to kafe, no to si dejte, ale před cestou hodně dlouhou dobu, abyste stihli zareagovat ještě doma. Bublinky to prý také urychlují. Z jídel určitě ne sladké, hodně slané, takže žádný chipsy, žádný slaný tyčinky. Tak z toho mi vyplývá, že si na cestu, až někam pojedeme autem, kde nás můžete poslouchat v dabu, vezmu klasický řízek mezi dvěma chlebama.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Ladí vás Hit Radio 90 s Vláďou Řepkou v 7.27. Dobré ráno. No a je to tady, až začnete potkávat lidi s kruhama pod očima, tak to jsou fotbaloví fanoušci. Mistrovství světa začíná už dneska a díky časovému posunu se budou fanoušci dívat právě hlavně pozdě večer a v noci. Tak, dneska bude první zápas, Mexiko a JAR, a před ním úvodní ceremoniály. Protože se mistrovství světa koná ve třech zemích, tak budou tři. Jeden v Mexiku, jeden v LA a jeden v kanadském Torontu. Každá hostitelská země si připravila jedno zahájení. A tak namátkou

kdo kde, tak třeba v Mexico City Shakira, na Ceremoniánu v Torontu vystoupí Alanis Morissette a v Los Angeles Katy Perry. My jsme Hit Radio 90 a já už tady mám Course 7:28. Krásné ráno.

0: Rádio 90.
1: Escucha el ritmo.

0: Lenka Dusilová, holka Magor, mě úplně zaskočilo. Včera byla na Rock for People a teď v 7.38 na Hit Radio 90. Krásný ráno. Lenka Dusilová oslavila 50 a současně 30 let na scéně, takže včera v Hradci samozřejmě nemohly chybět ani její 90-kový hity jako Holka Magor. A taky tam rekapitulovala všechny svoje písničky a to znamená, že se k ní připojil i David Koller. K nám se připojí za chvilku třeba Culture Beat na Hit Radio 90. Krásný ráno.
1: Pojďte s námi vstoupit do zóny lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci na Hit Radio 90.
2: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Inside Out od Culture Beat vystřelila v roce 95 a ač to tak nezní, tak je spjatá s tragickou autonehodou jejich zakladatele Thorstena. Já jsem Vláďa Řepka, tak apeluju, jezděte opatrně, my poradíme kudy a taky jak bude a co se děje. Na Hitrádiu 90, dobré ráno 8 před 8.
1: Na dálnici D7 na 44. kilometru ve směru na Prahu bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. Na dálnici D46 na prvním kilometru ve směru na Vyškov leží na vozovce spadlá protihluková stěna, dejte tam pozor. A na trase z Jičína směrem na Hradec Králové poblíž nájezdu na dálnici D11 u kruhového objezdu nabouralo osobní auto do svodidel. Na místě je blokovaný jeden pruh.
0: A ještě ulice Neklanová, Praha 2, tam je nehoda a v ulici Jedovnická v Brně se srazila motorka s chodcem, takže projíždějte se zvýšenou opatrností a je tam samozřejmě možnost zdržení.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady.
11: Zábava, vlny, tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
13: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Fakultní nemocnice Bulovka po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila, muž odletěl zpět do USA. Tempo zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Růst tak byl o 0,4% bodu nižší než v dubnu. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a nápojů. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Jejím cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. A čeští fotbalisté vstoupí zápasem s Koreou do mistrovství světa. Duel začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
2: Dneska bude zataženo a pršet v celé republice, teploty od 7 do 11 stupňů, na horách tam bude nejvíc kolem 6.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Vítejte zpátky na Hit Radio 90, jsou 2 minuty před 8 hodinou. Až budete volat na nějakou infolinku a budete se rozčilovat na voicebota, tak pozor na to, co řeknete. AI na telefonu nově poznají i emoce, zlost nebo nadávky, takže v nejhorším případě vás přepojí na operátora, to chceme, ale že jo, a nebo taky rovnou na docenta Chocholouška. Já se jmenuji Vláďa Řepka, jsem živý člověk a točím Britney Spears na Hit Radio 90.
0: Hit Radio

0: Zrovna přemýšlím, jestli se po Nirváně v 8.10 na Hitradio 90 vůbec dá popřát dobré ráno. Protože vždycky, když je slyšíme, tak náma za clu má taková ta mohutná nostalgie, že jo? Ten zvláštní smutek. Vždyť i v tom klipu k tomu hitu padají lustry, pes plave na vodě a má křídla. No a mezi tím, co to mudrujeme, tak mi přišla SMSka, já na ní mrknu, čekejte. A dobrá zpráva. O víkendu bude sice nadále zataženo s deštěm, výjimečně s bouřkami, ale po nynějším ochlazení se o víkendu v České republice, alespoň teda podle meteorologů, oteplí až na 24 stupňů.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
8: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
9: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90, 5 minut před 8:30, Nana Lonely, já jsem Vláďa Řepka a poslechl jsem si pro vás aktuální díl našeho podcastu Vypalovačka. Tak, vzal na sebe několik podob. Je trochu true crime, společenská rubrika a díky Neverlandu, kde Michael Jackson žil, míří také do říše zvířat. Že jo, Markéto?
1: Zábavní park s kolotočem, ruský kolo, horská dráha, samozřejmě autíčka, pirátská loď. Ty atrakce svítily dlouho do noci, neustále tam hrála všude kolem hudba. Potom samozřejmě soukromá zoologická zahrada, tam on měl toho opičáka nějakýho, že jo?
2: No, Bubbles.
1: Bubbles, přesně, no. Protože Michael miloval zvířata. Byly tam sloni, mimochodem slona dostal Michael Jackson jako dárek od Elizabeth Taylor.
3: To velká kamarádka, Michael.
2: Si dávali fakt jako divný teda dárky. Teda. Ale mimochodem měl i tygry. Jeden tygr se jmenoval Thriller, podle jeho slavného CDčka. A měl tam dokonce i několik hadů. A měl tam krajtu, kterou pojmenoval Madonna. Jako proč právě Madonna, proč právě krajta, netuším.
1: Tak tygra má i dneska Carlo Svémola, ne? Nebo jako to...
2: Má taky Madonu, nebo co má?
1: Ten má Lelu.
0: Hit Radio 90, podcast Vypalovačka, najdete ho třeba na YouTube, nebo na všech podcastových platformách a taky hlavně na našem webu Hit Radio 90. Řeč o něm byla, tak se opustíme. Michael Jacksona, právě teď, krásný ráno. Just

0: červnu bude Bryan Adams tady.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jsme Hit Radio 90, 8.53, dobré ráno, tohleto je Tichá dohoda a večírek osamělých srdcí. Jestli na vás padla vánoční nálada, tak ono se není co divit, ono to bude tím, že tohle byl původně vánoční hit. V roce 98 vyšel ještě pod názvem Vánoce osamělých srdcí. Jsem Vláďa Řepka, buďte v klidu, do Vánoc zbývá 6 měsíců a 12 dnů. Dál budeme hrát 90 non-stop, ale nejdřív se podíváme, jak bude a úplně nejdřív, jak se jede. Tak D11, 2,5 km na trase Praha Sever, pozor, je tam kus železa na vozovce a v ulici Modřanská v Praze havarovala dvě vozidla. Je tam překážka na vozovce a projíždějte se zvýšenou opatrností. Jakub ví víc.
1: Na trase Mělník Praha před Zdiby u odbočky na Bořanovice se srazila dvě osobní auta a blokují jeden pruh. Zdržíte se v dlouhé koloně. Na obchvatu Jičína směrem na Novou Paku se srazila dvě osobní auta a taky blokují jeden pruh. Očekávejte silný provoz. Na výjezdu z Loun směrem na Žatec u nájezdu na dálnici D7 bourala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
10: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grillu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
15: Nákupy v online shop CZ.
16: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
15: www.onlineshop.cz.
17: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
18: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Rádio 90.
1: Dneska bude zataženo a pršet v celé republice, teploty 7 až 11, na horách kolem 6 stupňů, ale zlepšit se to má o víkendu. Zataženo bude dál, ale výrazně se oteplí.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Krásný čtvrtek 11. června, minutu před 9. Nemáte náhodou teď jednu ruku na Instagramu? Jestli ano, tak klikněte na nás, jsme tam jako Hit Radio 90. A dozvíte se, že přesně před 33 rokama, v roce 93, měl premiéru film Jurský park. A můžete třeba omrknout, jak dneska vypadají hvězdy filmu Moje první láska. Já se jmenuji Vláďa Řepka, George Michaela pouštím na Hit Radio 90. Třeba za chvilku.
0: Hit Radio 90.

0: To je hlas George Michael na Hit Radio 90.9.10. Krásný čtvrtek. Já jsem Vláďa Řepka a slibuju, že za chvilku Jirku Míšu vystřídá Metallica, která má dneska 11. června výročí. Přesně před 30 rokama odehrála Metallica koncert v jednom malém klubu v San Francisku a vysílala ho živě přes internet. To byl rok 1996. Tak si to představte, jak to asi muselo vypadat, když jeden obrázek se načítal přes telefonní připojení asi tak 20 minut. Víc vám o tom a jak to vypadalo, řekne dneska v rubrice 3 ve 3 můj kolega Ivo Aleč. Jsme Hit Radio 90.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Hit Radio. Hit Radio.

Dál hrajeme 90ky non-stop. Eros Ramazzottiho v 9.27 střídá Jennifer Lopez. Jestli se chystáte v létě do Španělska, zajeďte do Barcelony a koukněte na nádhernou Sagrádu. Nově má od papeže požehnanou věž, která je teď nejvyšší kostelní věž na světě. Jinak Sagrada ta se staví už od roku 1882 a pořád tam není hotovo. No, je tam pořád práce jako na kostele.

0: Na Hit Radio 90 v 9.40 Elton John, příjemný čtvrtek. Syra Eltona jsme měli minulý víkend skoro za humnama. Zpěvačka Dua Lipa totiž měla oslavu svatby a v Itálii udělala party, kam Elton John taky dorazil a zaspíval. Uzavřená byla kvůli tomu celá vesnice a Dua jako omluvu všem občanům dala darem 5000 liber, což je ale ve srovnání s tím, co utratila za celou veselku, úplný pakatel. Dál budeme hrát devadesátky non-stop, za chvíli třeba Lucie a Skamenělý dítě.
1: To nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Annie Lennox na Hitrádiu 90. Bude 10.
1: Na dálnici D1 na 190. kilometru směrem od Prahy havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě zasahuje policie, přerušovaná kolona má asi 11 kilometrů. Na trase z Mělníka do Jestřebí u Medonos došlo k nehodě osobního auta s nákladním, provoz je tady omezený. A na trase od Svitav do Moravské Třebové u Hřebče havarovalo nákladní auto, projíždí se tam kyvadlově, tak dejte pozor.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
2: CZ.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGR i BRDS.cz.
9: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dů dů, pěkně bảo证, zí需要您的几条个人信息和银行卡号。
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
14: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Dneska během dne se vyskytnou na většině území přeháňky, místy i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Hezký čtvrtek, 11. června. Choulíme se sice v dešti, trochu nám tím pádem i padají koutky nálady, ale zase nadechnout se takovýho vzduchu, co je jak kdyby prošel filtrem u otevřeného okna. No, já jsem Markéta Rachmanová a z toho okna teď bude hrát Natalie Imrulia. Hezký odpoledne, dopoledne.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: krásný čtvrtek. 10 hodin 12 minut posloucháte Hit Radio 90. Možná dneska budete v práci fofrovat a, jak se říká, nadělávat, abyste tam zítra kvůli fotbalu nemuseli. Naši hrajou ve 4 ráno s Jižní Koreou. Takže je hodně možný, že o noční služby ve firmách po dobu konání šampionátu za oceánem teď bude docela mela. 90 za chvíli zpátky, Savage Garden, hezký den.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
7: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: XXL výprodej v online shop.cz.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90.

Hrajeme 90ky non-stop, 10.28, Erasure. A teď něco pro vás, co sedíte právě za volantem. 12 000 českých řidičů se zapojilo do průzkumu, ze kterého vyšly následující čísla. 38% tuzemských šoférů přiznalo, že ostatním sprostě nadává. 35% troubí, i když to není potřeba. Každý pátý řidič se u nás lepí na kufr vozu před sebou a každý osmý šofér neváhá jít si konflikt vyříkat osobně. Chápete to, že každý osmý šofér prostě vyleze z auta a jde vám vynadat? 81% lidí pak vědomě překračuje rychlostní limity, takže těch zbylých 19% řidičů, co rychlost nepřekračují, jsou evidentně ti, co zrovna stojí v kolonách. Pozor si dejte na Pelhřimovsku mezi Speřicemi a Koberovicemi. Boural tady kamion s osobním autem, nehoda je se zraněním, bohužel projíždějte opatrně. A ještě dálnice D2, na půltém kilometru je to ve směru na Bratislavu, se projíždí pouze jedním jízdním pruhem z důvodu havarijního stavu vozovky. I tady tedy malé zdržení. Hit Radio 90.

0: Možná se někdo naivně myslel, že díky tomu lifestylu, co Shaggy vedl v 90. bude dneska sešlý, vyžilý, nemocný stařec. Ale prosím vás, já nevím, jak se to stalo, on vypadá snad ještě líp než dřív. A pro spoustu mladých muzikantů je dál trendsetrem třeba, co se stylu oblíkání týká. Prostě značka Mr. Bombastic jede pořád. Stejně jako značka U2, ty si dáme třeba do 11. Hezký den.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: I když se kvůli tomu možná malinko zdržíte, tohle je prostě potřeba dát si do úplného konce. U2 The One na Hit Radio 90.
1: Na trase Praha Kutná Hora u Kostelce nad Černými lesy se srazila 3 osobní auta a blokují jeden pruh. Na místě jsou záchranné složky a policie. Zdržení je nárazové. Na trase z Příboru směrem na Frenštát pod Radhoštěm před Vlčovicemi havarovalo nákladní auto. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Silnice je dočasně uzavřená. A na dálnici D11 na 60. kilometru směrem od Prahy na Hradec Králové dejte pozor na porouchané vozidlo.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
17: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
18: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
19: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
20: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
21: Hit Radio 90.
0: Dneska budou celý den na našem území přehánky, místy i bouřky. Večer by se pak mělo postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů.
3: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Čtvrteční 11. hodina. Pro ranní skřivany už je to pomalu čas oběda. Pro dietáře zase jen vzduch omaštěný větrem. A Sting, co vyznává zásadně už dlouhý roky makrobiotickou stravu, se teď už možná sype pár zrnek do talíře.
3: Markéta Chmanová. Hit Radio 90.
0: A Markéta přeje hezký dopoledne.

0: Tohle je 90ková kytarová klasika od Toma Pettyho na Hit Radio 90. 11 minut po 11. To počasí komplikuje plány na venkovní posezení, na grilovačky, pokud nemáte zastřešenou pergolu, na party u bazénu, ale zase to nahrává kinařům. Schválně, jak je to dlouho, co jste seděli v bijáku? Dlouho, co? Tak já mám pro vás tip, na co jdu večer já.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleťte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

Na Hitrádu 90 Žentour a v kinech je ode dneška úplně nový film Stevena Spielberga. Den odhalení se jmenuje. Pro fanoušky je to samozřejmě obrovská událost, protože Spielberg se tímhle snímkem po dlouhých letech vrací ke svýmu nejoblíbenějšímu žánru, a to je sci-fi s mimozemskou tématikou. Takže je to něco jako blízká setkání třetího druhu nebo válka světů. Vlastně možná i malinko E.T.ho tam bude. První recenze film velmi chválí jako skvělý psychologický a filozofický thriller, opravdu s hustou atmosférou. Není to žádná bezduchá akční řežba, ale spíš velmi napínavá, podívaná s kapkou nostalgie. Hudba John Williams. Takže Den odhalení, premiéra dneska, já jdu dneska a vy se klidně můžete přidat.

0: Posloucháte Hit Radio 90, Michael Jackson, milujete ho a rozhodli jste se ho bránit i po těch dlouhých letech. Když jsme jenom v našem podcastu, kde ho celou dobu velebíme, zmínili jeho přezdívku Vako Jacko, kterou on sám neměl rád, protože byla příliš bulvární, ale jeden čas mu opravdu nikdo jinak neřekl, tak už byl oheň na střeše a pěkně jsme to od vás v diskuzích schytali. Tak prosím vás, i tady platí, stejně jako v politice, že když některé věci vytrhnete z kontextu, třeba pro potřeby i rýlusek pro sociální sítě, tak to prostě tu věc malinko ohne. Tam, kam jsme úplně nechtěli. Podcast Vypalovačka o Michaelu Jacksonovi je všude tam, kde se podcasty poslouchají a samozřejmě taky na našem webu hitradio90.cz. A díky za to velké množství pozitivních ohlasů, který je naštěstí větší než ty negativní.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: Susan Vega, Hit Radio 90, 8 minut před 12. Dáme si aktuální zprávy, podíváme se na to, co zatím přinesl čtvrtek 11. června. Teď na silnice. Tam se vám děje věcí. Na Kladensku v Buštěhradu v Lidické ulici třeba boural kamion do dopravní značky, projedete tady s omezením. Na Děčínsku mezi Krásnou Lípou a Rumburkem zasahují záchranné složky u havárie osobního auta do stromu, počítejte tady s omezením. Strahovský tunel v Praze směrem na Smíchov bourala tady taky dvě osobní auta, projedete s omezením, pokračuje ještě Jakub.
1: Na hlavním tahu za Pelhřimovem směrem na Tábor došlo k požáru nákladního auta. Na místě zasahují hasiči a policie a blokovaný je jeden pruh. Počítejte se zdržením v obou směrech. Na trase Pelhřimov Jihlava před Hubenovem se srazila dvě osobní auta a silnice je průjezdná Kyvadlově. Dejte pozor. Na trase z Boskovic směrem na Bystřici nad Pernštejnem na výjezdu z Roseče nad Kunštátem havarovalo osobní auto. Policie tam řídí provoz Kyvadlově. A na příjezdu do Českých Budějovic od Strakonic měl nehodu nákladák. Počítejte tam se zdržením.
0: Jakube, díky, přejeme všem šťastnou cestu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář. Ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: For camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: For camping. Venku je nám krásně.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Stres.
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
14: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
15: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.pragueboats.cz.
15: Už ví.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Na Kozla je spolech. Slavnosti Kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grillu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti Kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
18: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
19: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
0: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Sněmovnu čekají dvě mimořádné schůze. Teď v poledne se schází poslanci z podnětu opozice k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. V 15 hodin začne mimořádná schůze, kterou vyvolal vládní tábor. Poslance čeká druhé kolo debaty o sporné koaliční novele stavebního zákona. Prezident Petr Pavel se odpoledne setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Předmětem jednání je dlouhodobá stabilita financování českého zdravotnictví, podpora paliativní péče nebo řešení nedostatku lékařů. Poškozená trolej zastavila dopoledne vlaky mezi Pražským hlavním nádražím a Smíchovem. Některé rychlíky od Plzně a od Tábora jedou odklonem a končí ve stanici Praha Vršovice. Omezení se týká i vlaků od Ústí nad Labem, které končí v Holešovicích. Naše tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září uskuteční. Titul obhajují Italky.
20: To byla Lucie, díky. Během dne se vyskytnou na většině území přehánky, místy i bouřky. Večer by se mělo počasí vylepšovat, oblačnosti ubývat. Teploty 14 až 18.
19: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
20: Čtvrteční poledne voní sice deštěm, ale taky pomalu blížícím se víkendem, kdyby mělo být lépe. No a po něm přijde týden, kdy se na školách uzavírá klasifikace za celý školní rok. Markéta s vámi, přináším samý premianty.
19: Markéta Chmanová, Hit Radio 90.
20: Bude Ozzy Osbourne, New Kids on the Block a právě teď, přesně ve 12 hodin na Hit Radio 90, Tina Turner. Tak hezký odpoledne s náma.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Hezký odpoledne. Kolem Ozzyho je teďka docela rušno, protože se chystá projekt, kdyby Ozzy Osbourne měl být oživený hologramem, a s touhle AI show v budoucnu plánuje rodina obět koncertní místa a nebo dokonce festivaly. To je takový jako největší cíl. Jakoby tady Ozzy stále byl a jakoby stále komunikoval, protože rozhovor s Ozzyho avatarem bude hlavní lákadlo celý tý show, jestli jsem to správně pochopila. No a jako vždycky je tu samozřejmě velké množství lidí, kterým se tohle oživení Ozzyho úplně nelíbí a možnosti umělé inteligence úplně nevítají. Spíš naopak. Tak na černobílý svět jsme si už zvykli a na to, že lidi se rádi vyjadřují k něčemu, na co se jich nikdo vůbec neptal, tak to už víme taky dlouho. Dál ladíte Hit Radio 90, Big Mountain za chvíli.
1: Hit paráda Eurochart se vrací. Každou středu a neděli na Hit Radio 90.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnatek.cz.
4: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny. A středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
12: XXL výprodej v online shop CZ.
13: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel. 90.

0: Máme podcast a nebojíme se ho použít. Jmenuje se Vypalovačka, najdete ho na všech podcastových platformách, taky na YouTube a taky na webu Hitradia 90. No a jeden z těch minulých dílů se věnoval právě boybandům, takže jsme nemohli vynechat asi ten nejúspěšnější, což jsou právě Backstreet Boys.
1: Víte, kdo měl úplně prapůvodně do Backstreet Boys nastoupit? Jeden slavný dneska, napovím, herec. Byl v tom castingu, ty to víš, veď?
2: Ne, vůbec. Víš
1: všechno o všech hercích.
2: Brácha jeho byl v New Kids on the Block, Marka
0: no,
2: Wahlberga.
0: Právě, že no, by se to třeba jako vrátili. Jako.
2: On ne. Tam totiž chvíli
0: Donny,
2: byl i
0: Donny
2: ten
0: Wahlberg
2: Mark.
0: A Mark, jo, aha.
2: Ale...
0: Tak kdo?
2: Počkej, do Backstreet Boys si říkal,
1: do Backstreet Boys měl normálně nastoupit.
2: Třeba Johnny Depp.
1: Ne.
0: No, tak kdo? Poslechněte si Vypalovačku o boybandech a odpověď najdete právě tam. Už v neděli vychází úplně nový díl a budeme se bavit tentokrát o devadesátkových televizních seriálech. Takže Dallas, Dynastie, Pobřežní hlídka. Už teďka mě napadá, že jsme zapomněli třeba na doktorku Queenovou. Bylo toho fakt hodně, no. Tak nová Vypalovačka vychází v neděli a tohle už je Vypalovačka od Madony, Rail of Light, tady na Hit Radio 90. Hezký odpoledne.

0: Redex na Hitrádiu 90. Oceňovaný český pavilon z loňské výstavy Expo v japonské Osace by mohl zakotvit nakonec v Brně. Těch zájemců bylo nejdřív hodně, ale postupně se začalo počítat, kolik to bude celý stát, a tak mizeli a mizeli, ale Brno pořád drží. No tak Praha má sice nejdražší bydlení, ale Brno teď bude mít jednoznačně nejdražší altán na zahradě.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: KLF je ten poslední 90-kový hit, který si dáme do 13. hodiny. Pojďme na silnice. Pozor, v Praze na Pražském okruhu na 18,5 kilometru směrem k letišti před sjezdem na Ořech se srazila 3 osobní auta. Počítejte se zdržením v dlouhé koloně. Pokračuje ještě Jakub.
1: Na dálnici D1 ve směru na Ostravu před Klimkovickým tunelem u benzinky komplikuje provoz nehoda. Policie odklání dopravu právě přes čerpací stanici. Na Pražském okruhu před sjezdem na Běchovice na 62. kilometru směrem k jižní spojce se srazila 2 auta. Blokují jeden pruh. Připravte se na kolonu. Na dálnici D6 na 54. kilometru směrem na Vary narazilo auto do svodidel. Projíždějte tam opatrně. A na trase z Aše do Chebu na obchvatu Františkových lázní havarovalo osobní auto s nákladním. Nehodu vyšetřuje policie, vozidla částečně blokují provoz.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
6: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
7: s čili nebo bez cukru,
6: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
7: Také v luxusním dárkovém balení.
6: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
12: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
15: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
16: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
17: Zábava vlny tobogány.
18: Co vás čeká?
17: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
18: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
17: Relax, drinky, animace.
18: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
16: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
19: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Dneska se vyskytnou na většině území přehánky, místy i bouřky, večer by měly ale ustávat, teploty 14 až 18, i zítra bude ještě oblačno až zataženo, občas už déšť jenom místy a teploty opět do 18 stupňů maximálně.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Tak mraky se nám honí možná nad hlavou, ale dokud hlava pořád ještě rozliší světlo od tmy, je to znamení, že dovolenou ještě pořád nepotřebujete. To jsou hesla asijských firem, kde lidi dělají i 15 hodin denně bez mrknutí oka. Nepůjdeme v jejich stopách. Markéta s vámi, hezký čtvrtek.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Něco mě napadlo. Uděláme si takovou mimořádnou zkoušku pozornosti. Tohle je teprve zkouška na zkoušku pozornosti. Bude totiž dobrý si uložit číslo sem k nám do studia 720 868 636. Já vám totiž něco dám. Už za chvíli.
1: To nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky
3: CZ.
6: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
8: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
9: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i pouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90 All for One a já jsem slíbila, že si uděláme takovou zkoušku pozornosti. Jestli Hit Radio 90 posloucháte opravdu pozorně. Vysvětlím. Před malou chvílí mi totiž v mailu přistály vstupenky na Činasky Open Air. Konkrétně se jedná o vystoupení o část toho turné 27. června na zámku ve Vlašimi. Je to sobota. A tak, jak je dneska už několikátý den depresivní, zataženo, deštivo, bouřlivo, prší, pojďme to rozsvítit mimořádně. Zkouška pozornosti. Je tady soutěž vážení právě teď a tady. Jak vnímáte to, co tady říkáme, aby to nebylo jako u nás doma, kdy občas mluvím, říkám, zkouším pozornost a nikdo mě nevnímá. Tak právě teď pojďte vytočit 720 868 636 720 868 636, pokud chcete úplně zadarmo vyhrát lístky na Činasky 27. června na zámku ve Vlašimi. Nejsou to jen tak obyčejné lístky, jsou to VIP lístky. To znamená, že jsou do takového nádherného lounge, kde je bar, kde jsou stolečky, na pódium se budete dívat opravdu z nádherného místa. To všechno gratis. Cena toho jednoho lístku jsou necelé 2000 korun a já vám dám teďka dva. Prostě jsem se rozhodla, že vám to dneska chci tak jakože udělat hezčí. Tak schválně. Markéta, ahoj, kdo je tam?
1: Tady je David, ahoj.
0: Ahoj Davide. Ty ses dovolal na Činasky, ty voláš z nějakého větrného tunelu, ne? Kde to seš, prosím tě?
1: Auta volám.
0: Tak, voláš jenom proto, že jsme řekli, nebo že jsem řekla, abys volal, anebo voláš proto, že bys opravdu chtěl na Činasky do Vlašimi?
1: No opravdu bych chtěl na Činasky do Vlašimi s přítelkyní, kdyby to vyšlo, bylo by to super.
0: Ukaž, jak moc by si chtěl s přítelkyní do Vlašimi.
1: No strašně moc. Je to poprvé, co jsem se někdy dovolal do rádia, to je úplně bomba.
0: Dobře, ještě chviličku tě budu trápit, jo. Hit Radio 90, jaký hit máš nejradši, nebo co posloucháš nejradši, když hrajem?
1: No takhle, já jsem vyrůstal vlastně v 90. na hudbě na YouTube, takže prostě to miluju. To je prostě moje srdcovka. Byl jsem strašně rád, že jsem je viděl naživo v Praze.
0: Ty jsi byl na tom, jo?
1: Fakt? Na Strahově, hustý. Jasně, ano. Hustý. Ano, pak jsem nemohl 3 dny mluvit, ale bylo to super.
0: No jasně.
1: Krásný zážitek.
0: No, dobře, hele, tak já jsem zkoušela tu pozornost. Jo, teďka se mi to tady normálně celý rozbzučelo, takže pozornost funguje a to je skvělý. Tak já ti pošlu ty dva lístky.
1: Dobře, jsi strašně hodná, moc krát děkuju.
0: Tak si to udělejte s přítelkyní hezký. Nezapomeň, že je to 27. června, jo? Oni chlapi občas zapomínají ty termíny. Tak 27. června zámek Vlašim. Je to jeden z koncertů Činasky Tour v létě. Bude to fakt jako krásný program, protože to není jen tak obyčejný koncert. A ty vstupenky, které právě teď dostáváš od Hit Radia 90, jsou prostě VIP a mají opravdu cenu zlatá. Užij si to, krásný den.
1: Wow, moc krát děkuju. Díky moc.
0: Čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj. No a vy ostatní, pro vás to nekončí. Naopak, pro vás to začne už příští týden, protože budeme vstupenky na Činasky do Vlašimi rozdávat jak ve vysílání, tak na sítích.

0: Ti dopadla stejně dobře jako zkouška siren každý měsíc ve středu. Chinaski Open Air Léto, to je série koncertů, řeklo by se dokonce i takový festiválek kapely Chinaski, který se pro vás nachystala právě na letošní prázdniny. 27. června zahrajou Chinaski ve Vlašimi na Zámku a my jsme první dva lístky tak jako mimo soutěž dali už dneska, aby jsme vám prostě zlepšili ten čtvrtek a zlepšili si ho vlastně i sami sobě, protože z toho vždycky máme hezkou náladu. Po neděli je to samozřejmě otevřený pro vás, pro všechny. Důležitý je, abyste pozorně poslouchali a taky si uložili číslo 720-868-636. Jo, a jestli nás ještě nesledujete na sítích, tak i to je důležitá podmínka.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Devadesátky jsou zpátky.

0: Tohle byla za mě nejlepší česká píseň všech dob. I takhle hraje Hit Radio 90. Oceán naděje, vzpomínka na Petra Muka. Máme 7 minut před 14. Ivo Alač už je s vámi v tuto chvíli. Přeju vám krásný čtvrtek. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích a dálnicích.
1: Na sjezdu z dálnice D10 na Pražský okruh směrem od Turnova se srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením. Na trase Chomutov-Praha na sjezdu na Jemníky se srazila dvě auta a částečně brání v provozu. A na dálnici D52 u sjezdu na Modřice na 7. kilometru směrem od Pohořelic na Brno se při dobrždění do kolony srazilo osobní auto s nákladním. I tady počítejte se zdržením.
2: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
13: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: dneska přehánky, místy i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20. No a co zítra? Oblačno až zataženo. Zpočátku teda místy polojasno. Zejména v Čechách pak čekáme občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne ojediněle přehánky. Nejnižší noční teploty 8 až 4, nejvyšší denní 13 až 20 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: 2 minuty před 14. si společně dáme náš první dnešní hit. A bude to vzpomínka na pána, který se říkal Notorious B.I.G., jeho nejlepší kamarád a partnerka. Vytvořili píseň na základě Every Breath You Take od The Police, od toho pána, co brzy přijede na Metronome Festival, Stinga. Tomu jdou taky hodně peníze z této nahrávky, tak mu pojďme přispět.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: našem podcastu Vypalovačka. Na Hitrádiu 90 jsme se už bavili o Kurtovi Cobainovi, teď naposled i o Michaelovi Jacksonovi, no a myslím, že bychom se měli pobavit i o dalším velikánovi, který nás bohužel opustil předčasně. Michael Hutchence teď dospívává, jeden z velkých hitů kapely Nexus, Suicide Bond. No a za chvíli hlas další takové, která nás bohužel opustila. Melanie Thornton v hitu Be My Lover od La Bush na Hitrádiu 90.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
6: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

Jestli jste ještě nikdy neviděli film Go z 99. takovou trošku tarantinovskou krimikomedii, tak hodně doporučuji, je to jeden z mých nejoblíbenějších filmů vůbec. A má i skvělý soundtrack, na kterém jsou No Doubt, Na celý Imbruglia, Eagle Eye Cherry nebo Fatboy Slim a taky ta věc, která nám doznívá na Hit Rádiu 90 právě teď. Steal My Sunshine od kapely Len. Vůbec nejúspěšnější hit z toho soundtracku. Za chvíli Urban Cookie Collective a trocha Eurodanceu, The Key, The Secret, ale teď už pán, který nedávno oslavil narozeniny a teď nám předvede svůj úžasný hlas. Kdybychom ho viděli, tak je rubín v zubu. Mick Hucknell, Simply Red a Stars.

0: Robbie a Angels na Hit Radio 90 ve 14.37. Za necelou půl hodinu bude 15 hodin, dáme si tedy dnešní 3 ve 3 a připomeneme si výročí jednoho technologického milníku. Předtím ale třeba Snap nebo Michael Jackson.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Nemůžete přece zastavit dopravu.
7: Že nemůžu? Tak se dívejte.
6: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Děkujeme Celine Dion, že nám takhle krásně zaspívala na Hit Rádiu 90. Za chvíli 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje, ale ještě předtím aktuální informace z dopravy.
1: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. V Praze na Štěrboholské spojce za sjezdem na Štěrboholy směrem na Černý most havarovala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením. Kolona se tvoří od Lanového mostu. Popojíždět budete také na dálnici D1. Na stém 92. kilometru směrem na Prahu se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona má přes 2 kilometry. A nehodu máme hlášenou na dálnici D1. Na 206,5 kilometru směrem z Brna na Vyškov se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam se zdržením. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: oblačno až zataženo, zpočátku místy polojasno, zejména v Čechách čekáme postupně občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne ojedinělé přehánky. Nejnižší noční teploty 8 až 4, nejvyšší denní 13 až 20 stupňů Celsia. O víkendu by mělo být podobně, ale o něco tepleji alespoň.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: 11. června 1996, přesně před 30 lety, v dobách, kdy byl internet ještě v plenkách, odehrála Metallica koncert v jednom klubu v San Francisku a vysílala ho živě online přes internet. To nebylo úplně běžný tenkrát, no. Už o rok a čtvrt dříve se ale tak stalo úplně poprvé v historii. Šlo o akci ve Fox Theater v Atlantě, kterou zakončovala kapela Hootie and Blowfish. No ale už 18. listopadu 94 streamovali Stouni prvních 20 minut svého koncertu v Dallasu, ale tenkrát pouze přes experimentální vědeckou síť Bone. Hity, které na těch přelomových koncertech zazněly, si teď dáme. Jako 3 ve 3.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Pirátka Stouni, kteří 18. listopadu 94 streamovali prvních 20 minut svého koncertu v Dallasu. Bylo to pouze přes experimentální vědeckou síť Mbone a pro ty šťastlivce na univerzitách to bylo z dnešního pohledu dost úsměvné. Šlo takový malý čtvereček na obrazovce a 2 až 5 snímků za sekundu, takže to by to byl spíš sled trhaných fotek a zvuk byl silně komprimovaný a plechový. Přesto se odhaduje, že koncert Rolling Stones tehdy sledovalo zhruba 10 000 počítačů po celém světě, což byl na tehdejší limity naprostý triumf. Teprve později se technologie posunula tak, že se přenosy dostaly na klasický web pro širší veřejnost a i ty další milníky jsme si dneska připomněli. Koncert Hoodie and Blowfish 15. února 95 a koncert Metallica v San Francisku přesně před 30 lety, tedy 11. června 1996. To byly dnešní 3 ve 3.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
9: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
10: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
11: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Joe Cocker nám právě teď svým jedinečným hlasem zaspíval na Hitrádiu 90 Summer in the City. Kalendářní léto ještě nenastalo, to meteorologické ano, a začalo pěkně, to 1. června, ale v tomto týdnu se nám to tak nějak celé zase pokazilo. A když pomineme to, že to bude jak o víkendu, tak i během celého příštího týdne pořád ve znamení občasných přeháněk nebo deště, tak naštěstí alespoň ty teploty pomalu polezou nahoru. Koukám tady na týdenní předpověď Českého hydrometeorologického ústavu a od středy příštího týdne by to už zase mělo být jenom na tričko. Hurá. A teď už taky skvělá věc od Maggie Riley, Every Time We Touch na Hitrádiu 90.

0: Teď na Hitrádiu 90 zpívala, že Křestýš spí, no ale hledají se světlušky v Praze. Konkrétně Česká zemědělská univerzita chce zjistit, kde se daným živočichům v metropoli nejlíp daří, a tak už tradičně vyzývá lidi k pozorování, hlavně tedy v tomto období, kdy jsou světlušky nejvíc aktivní, což je od poloviny června do poloviny července. Výsledky pozorování lze pak sdílet na stránkách projektu Praha hledá světlušky. Tak co, zapojíme se?
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Devadesátky jsou zpátky.

0: Tohle vás, věřím, taky hodně potěšilo. Pulp a Common People na Hit Radio 90. Lucie má pro nás aktuální informace.
1: Praze ve Kbelské ulici směrem do Letňan za sjezdem z Novopatské havarovala dvě osobní auta. Připravte se tam na zdržení v koloně. Popojíždět budete také na dálnici D1. Na stém 92. kilometru směrem na Prahu se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona tam má přes 2 kilometry. A nehodu máme hlášenou na dálnici D1. Na 206,5 kilometru směrem z Brna na Vyškov havarovala dvě osobní auta. Počítejte tam také se zdržením.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
6: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dvo dvo, pěkně bavzen, zjišťuje nyní dítěl kerem sínsí a jinhán káhal.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamarán.
12: www.prageboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Tak by mělo být nadále převážně oblačno až zataženo s občasným slabým deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty mezi 8 a 4 stupni, nejvyšší denní 13 až 20. O víkendu bude o něco tepleji.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: V neděli bylo 680 a pořád je plný energie, což brzy jistě dokáže i na mnohaletních koncertech po Evropě a potom i při těch podzimních ve Spojených státech. Zavítat k nám letos bohužel v plánu Tom Jones nemá, ale třeba to ještě změní. No a kdyby ne, tak si ho budeme pravidelně dávat na Hit Radio 90, jako třeba právě teď.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Night Radio 90, nádhera More Than Words. V den, kdy do našich kin přišla jeho novinka Den odhalení, připomínáme na našich sociálních sítích výročí Spielbergova Jurského parku, na kterém se podílel i stejný scénárista David Koepp a hlavně taky stejný skladatel John Williams. Den odhalení je už 30. společným filmem Spielberga a Williamse a takové partnerství a vlastně i kamarádství nemá v historii kinematografie obdoby.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
2: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

Tohle byla na Hit Rádiu 90 hodně zásadní píseň, na více než 20 let rekordman v délce pobytu na prvním místě americké singlové hitparády Billboard Hot 100. 16 po sobě jdoucích týdnů tam vydržela nádherná One Sweet Day od Mariah a Boyz II Men. Potom v roce 2019 přišli Lil Nas X a Billy Ray Cyrus Old Town Road a byly první 19 týdnů, jenomže Mariah si to s tou svou vánoční pro sebe ukradla zpátky a přidala další 3 týdny na vrch. No a kdyby se sečetli všechny verze Everlasting Love, tak by to bylo taky slušný. Teď je tady ta od Worlds Apart na Hit Rádiu 90. Hezký čtvrtek vám přeju.

0: I tohle patří k nejúspěšnějším devadesátkám. Turek, žijící v Německu, DJ Quicksilver, právě teď nabídl něco, co bylo v hitparádách hodně vysoko v roce 1997. Hit Free. A bylo to taky v Eurochart.
1: Hitparáda Eurochart se vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co takhle více radosti a méně starosti? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: která dneska přišla i do našich kin. V ní jednu z hlavních rolí hraje Eve Hewson. A teď jsme si poslechli, jak zpívá její tatínek, Paul Hewson, tedy Bono. Výborná věc, kapely YouTube, Even Better Than The Real Thing, Perfecto Mixu, doznívá na Hit Rádiu 90. Před námi dvě Lucie s čerstvýma informacema. Vytvar vás dopravou a Deňková se souhrnem zpráv.
1: Nehoda tří osobních aut se vyšetřuje na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k letišti. Uzavřený je levý jízdní pruh, počítejte tam s velkým zdržením. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na 26. kilometru se tvoří také kolona. Důvodem je silný provoz, počítejte s přibližně 40-minutovým zdržením. A popojíždět budete i na dálnici D1. Na 192. kilometru směrem na Prahu se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona má přes 2 kilometry. Zdržíte se tady také okolo 40 minut.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
8: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
10: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
11: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
13: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
15: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
16: a Marek
15: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
16: s čili nebo bez cukru,
15: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
16: Také v luxusním dárkovém balení.
15: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
17: Marmelády s příběhem.
18: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. Unicredit Bank.
19: XXL výprodej v online shop CZ.
20: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
19: www.onlineshop.cz.
21: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
22: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Poslanecké jednání o možném střetu zájmu premiéra a dotacích skupině Agrofert skončilo bez výsledku. Sněmovna odpoledne neschválila díky koaliční většině návrh programu mimořádné schůze, kterou vyvolala opozice. Andrej Babiš se debaty neúčastnil, omluvil se z pracovních důvodů. V neděli začne na železnici platit upravený jízdní řád. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů a zlepší mimo jiné návaznost mezi spoji. V některých regionech budou platit úpravy v souvislosti s koncem školního roku. Muž rozrušený po neúspěšném vztahu loni na Nový rok úmyslně založil požár, který o týden později narostl v jednu z největších katastrof v historii LA. Hrozí mu až 45 let vězení. Naši fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA o jedno místo polepšili a do mistrovství světa vstupují ze 40. pozice. Do čela se vrátila Argentina, která bude na šampionátu v Americe obhajovat zlato. Do mistrovství světa naši vstoupí zítra ráno ve 4 duelem proti jihokorejskému soupeři.
0: Pátek bude oblačno až zataženo, zpočátku teda místy polojasno, zejména v Čechách čekáme postupně občasný, většinou slabý déšť a na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne ojedinělé přehánky. Nejnižší noční teploty mezi 8 a 4 stupni Celsia, nejvyšší denní 13 až 20.
21: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Filmy se zombíkama docela dost lidí nemusí, i u mě doma, ale píseň Zombie můžeme snad všichni, ne?
21: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Už v neděli od 18 hodin si na podcastových platformách, YouTube kanále Hitrádia a na stránkách hitradio90.cz budete moci poslechnout nový díl našeho podcastu Vypalovačka o fenoménech 90. let. A tentokrát se budeme bavit s Michalem a Markétou o televizních seriálech. Takže přijde na řadu i ten, ve kterém se Donna Lois objevila, Beverly Hills 920. A taky v něm zpívala tento hit, ale my jsme si teď I Love You Always Forever zahráli taky v playlistu Hit Rádia 90, kde se za chvíli objeví třeba Bee Gees.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku.
4: Mám mě auto.
5: I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju!
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
12: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
12: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
12: Nejlepší dárek je zážitek.
13: Firma na zážitek.
12: CZ.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku.
5: Mám mě auto.
6: I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
14: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
17: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
18: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
19: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Na popu nám teď na Hit Radio 90 předvedla výbornou Express Yourself. No a jsme zvědaví, co Madonna předvede za měsíc a týden v poločase finále mistrovství světa ve fotbale, které dneska začíná. Jinak prý nemáme pěkné dresy, ale Korejci prý nemají důležitého stopera. Tak uvidíme, co bude ve 4 ráno našeho času důležitější. Svítání si ale dáme už teď na Hit Radio 90.

náš dnešní filmový hit půl šesté na Hitrádiu 90. Connected se objevilo v mnoha filmech, ale památně taky v kultovním snímku Hackers, Nebezpečná síť, což byl v 95. první velký film Angeliny Jolie. No ale hráli jsme si to dneska taky proto, že oba hlavní členové Stereo MCs mají dnes shodně narozeniny. Robert Birch se narodil 11. června 1960.

0: 1971 a Nick Hallam o rok dříve. Tak všechno nejlepší, pánové. A teď taky ještě povolávám Luci.
1: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Na Pražském okruhu na 15. kilometru ve směru na letiště za Lochkovským tunelem bouralo osobní auto s nákladním. Uzavřený je tam levý pruh. Zdržíte se asi 15 minut. Přerušovaná kolona se táhne od Jesenice. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na 26. kilometru se také tvoří kolona. Důvodem je silný provoz. Počítejte tam s 20 minutami navíc. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od tého 78. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Osobní auta projedou levým pruhem se zdržením do 20 minut.
2: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
11: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
16: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
17: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
18: Devadesátky jsou zpátky.

0: Hit Radio 90. 90. Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
1: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
2: s čili nebo bez cukru,
1: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
2: Také v luxusním dárkovém balení.
1: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Zaležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Un, dos, tres!
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
8: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
12: A proč?
13: Mrknout se na auto.
12: A proč?
14: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
15: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
16: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
17: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
18: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
19: Zábava vlny tobogány.
20: Co vás čeká?
19: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
20: Plno tobogánů a skluzovek.
19: Tak všichni rychle do plavek.
20: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
19: Relax, drinky, animace.
20: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
19: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
18: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Bulharská měna je levá. Chlapkům tím ostrým to nevá. Podvody z poklady proti dle nálady. Hrají se na jinou sortičku, na sortu. Toužej po německém pasu. Pasportu.

0: prachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví. Toká si na pedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
9: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Galben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
7: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: Hit Radio 90. 90. 90 non-stop.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci.
6: Zóna lásky. Hit Radio 90.

0: Tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem
4: CZ. Marmelády s příběhem.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Rádio 90. Hit Rádio 90.
1: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.